0: Rádio Hana Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě.
1: Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru.
0: Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu.
1: To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop.
2: Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další zajímavý reklamní rozhovor. A tentokrát pozvánka na akci, kde se bude běhat pro dobrou věc. Jmenuje se Dobroběh. Doslova proběhne teď v neděli odpoledne v Olomouci. Co přesně si pod tím můžeme představit, kudy povede trasa a komu všemu svou účastí pomůžeme, o tom za organizátory mluví v našem vysílání Radek Tománek. Radku, zdravíme vás.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Co si máme představit pod názvem Dobroběh, pro koho je určený?
2: Dobroběh je standardní jednou z projektů vlastně charitativních organizace Dobrého místa pro život. Celý ten výtěžek tohoto Dobroběhu je poukázán dětem z rehabilitačního centra Jitrocel. Takové pohodové rodinné odpoledne spojené s pohybovou aktivitou. Nejhezčí věci na celém Dobroběhu je, že děti podpořené tímto projektem se přímo účastní toho celého běhu a přál bych vám všem, abyste viděli jejich radost v očích, když probíhají cíle.
1: Jak dlouhá je trasa?
2: 5 kilometrů, běží se 2x2,5 kilometrový okruh a start je na atletickém stadionu, to je Lokomotiva Olomouc. A poběží se bezručovými sady a zpátky. Pokud by náhodou se někdo necítil na 5 kilometrů běhu, vždy každým rokem, protože se jedná už o 7. ročník tohoto Dobroběhu, končíme společným během pro dobrou věc a to je jenom 400 metrový okruh na atletickém stadionu.
1: Kde a taky dokdy se můžeme registrovat?
2: Na webových stránkách Dobrého místa pro život. Můžete nás samozřejmě sledovat i na sociálních sítích, jak na Facebooku, tak na Instagramu, kde jsou prolinky na tuto registraci. Pro ty, kdo to ještě nestihnou, nebo se na poslední chvíli rozhodnou přijít, bude ještě registrace zpřístupněna i v den v neděli od 13 hodin na atletickém stadionu.
1: Dobroběh se uskuteční už tuto neděli, právě od 13 na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc. Více informací, jak bylo zmíněno, na webu dobremistoproživot.cz. Naše rádio pomáhá a fandit nám za organizátory bude i Radek Tománek, teď s námi ve vysílání. Děkujeme za rozhovor.
2: Děkuji moc a těším se na viděnou.
1: Reklamní rozhovor končí a my spolu běžíme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Rádio Hana, Skyrock. Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.
4: Melodický rok? To je Skyrock.

0: Týnecká folková zahrada tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr. Uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
1: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
2: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
3: Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 29. srpen na Skyroku. Na úvod vzpomínka na válečnou událost v roce 1944 u sousedů na Slovensku, díky které se i Slovensko nakonec zařadilo mezi členy vítězné koalice.
2: Z vysílače v Banské Bystrici zazněla výzva, která stála na začátku slovenského národního povstání. Rozsáhlá vzpoura proti nacistům nakonec nebyla úspěšná. Mluví se o ní jako o dobře vymyšlené, ale špatně načasované. Nacisti pak v odvetě vypálili desítky vesnic.
1: Rokově a protiválečně brouzdáme na britské ostrovy za status quo. V roce 1986 vychází jejich deska In the Army Now. Eponymní hit z desky s antivojenskou tématikou boduje napříč celou Evropou. Z dalších skvělých songů si připomeneme Rolling Home, Red Sky a Dreamin. V Británii pokračujeme k legendám Rolling Stones. Ti v roce 1989 vydávají jedno ze svých nejpopulárnějších alb Steel Wheels, následované největším turné kapely v jejich existenci. Během něj se mimo jiné zastavují i v Praze. Stínem zůstává, že jde o poslední s dlouholetým basistou Billem Wymanem. Na závěr přání klávesistovi a kytaristovi Tonymu McAlpineovi je ročník 1960. Těžiště jeho tvorby je v instrumentálním a progress roku. Kromě solové tvorby ho známe ze spoluprací s kytarovým virtuózem Stevem Vajem nebo ex-klávesistou Dream Theater Derekem Sherinianem. Na Skyroku i zítra hledáme zajímavosti z dějin. Poslouchejte nás.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
4: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
0: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
1: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
7: Renault. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
8: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
9: Folklorní festival Lidový rok ve Velké Bystřici. V pátek koncert Michala Horáka s kapelou a v sobotu a neděli folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
10: Izomat stavebniny.
11: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
12: Stačí si vybrat.
11: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
12: Izomat.cz.
13: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
14: Co třeba na delfíny?
13: Do zoo?
14: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
13: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
14: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
15: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
16: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
17: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.
18: Skyrock.
19: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyrocku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rok.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další zajímavý reklamní rozhovor. A tentokrát pozvánka na akci, kde se bude běhat pro dobrou věc. Jmenuje se Dobroběh. Doslova proběhne teď v neděli odpoledne v Olomouci. Co přesně si pod tím můžeme představit, kudy povede trasa a komu všemu svou účastí pomůžeme, o tom za organizátory mluví v našem vysílání Radek Tománek. Radku, zdravíme vás.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Co si máme představit pod názvem Dobroběh, pro koho je určený?
2: Dobroběh je standardní jednou z projektů vlastně charitativních organizace Dobrého místa pro život. Celý ten výtěžek tohoto Dobroběhu je poukázán dětem z rehabilitačního centra Jitrocel. Takové pohodové rodinné odpoledne spojené s pohybovou aktivitou. Nejhezčí věci na celém Dobroběhu je, že děti podpořené tímto projektem se přímo účastní toho celého běhu a přál bych vám všem, abyste viděli jejich radost v očích, když probíhají cíle.
1: Jak dlouhá je trasa?
2: 5 kilometrů, běží se 2x2,5 kilometrový okruh a start je na atletickém stadionu, to je Lokomotiva Olomouc. A poběží se bezručovými sady a zpátky. Pokud by náhodou se někdo necítil na 5 kilometrů běhu, vždy každým rokem, protože se jedná už o 7. ročník tohoto Dobroběhu, končíme společným během pro dobrou věc a to je jenom 400-metrový okruh na atletickém stadionu.
1: Kde a taky dokdy se můžeme registrovat?
2: Na webových stránkách Dobrého místa pro život. Můžete nás samozřejmě sledovat i na sociálních sítích, jak na Facebooku, tak na Instagramu, kde jsou prolinky na tuto registraci. Pro ty, kdo to ještě nestihnou, nebo se na poslední chvíli rozhodnou přijít, bude ještě registrace zpřístupněna i v den v neděli od 13 hodin na atletickém stadionu.
1: Dobroběh se uskuteční už tuto neděli, právě od 13 na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc. Více informací, jak bylo zmíněno, na webu dobremistoproživot.cz. Naše rádio pomáhá a fandit nám za organizátory bude i Radek Tománek, teď s námi ve vysílání. Děkujeme za rozhovor.
2: Děkuji moc a těším se na viděnou.
1: Reklamní rozhovor končí a my spolu běžíme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Ráno na Skyrocku.

0: rok.
1: Dobré ráno. Na Skyroku snídáte s nejlepším rokovým výběrem. Také po 7. hodině chystáme další pecky. Užijte si rokové ráno.
0: Skyrock. Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Posloucháte zprávy. Den pro zoologické zahrady oslaví Zoo Olomouc. V sobotu 5. září nabídne setkání s největšími létajícími ptáky světa, představí záchranářské projekty i speciální krmení.
3: Na sobotu 5.9. jsme si ku příležitosti Dne pro zoologické zahrady připravili takové netradiční komentované krmení, protože se hned ve 12.30 snesou ze své velké skály s rozpětím zhruba okolo 3 metrů obrovští ptáci kondoři anští, které si v příležitosti tohoto dne i nakrmíme.
2: Říká za Zoo Olomouc Pavel Javůrek. Poslední měření kvality vody v koupací sezóně v Olomouckém kraji. Hygienici opět odebírali vzorky na jezerech Poděbrady u Olomouce a na Plumlovské přehradě na Prostějovsku a jezera mají vodu stále na jedničku, pokud byste se chtěli ještě zaplavat. A jaké výsledky přineslo měření kvality vody ve vodní nádrži Plumlov? Kvalita vody se tu mírně zlepšila a dosavadní zákaz koupání byl zrušen, ovšem voda stále zůstává kvůli sinicím ke koupání nevhodná. Aplikace EZ Karta od Ministerstva zdravotnictví má nové funkce. V mobilní apce nově najdeme dostupné výsledky ze svých lékařských vyšetření i přehled doporučené preventivní péče. Najdeme v ní i zdravotní záznamy našich dětí. O nových funkcích informuje Ministerstvo zdravotnictví.
1: Sport.
2: Finále atletické diamantové ligy čeká českou sprinterku Lu Manuel. Na závěrečný meeting prestižní soutěže se probojovala jako jediná z českých reprezentantů. Start jejího finálového běhu na 400 metrů bude v sobotu po 20. hodině.
1: Máme přehled.
0: Skyrock.
1: Počasí.
4: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno a dopoledne očekáváme zataženost deštěm nebo přeháňkami. Postupně by ale během dne měly srážky ustávat a oblačnost by se měla rozpouštět. Odpoledne už nám meteorologové předpovídají polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty nám vylezou k 20 až 24 stupňům. Na horách to bude trochu méně, tam naměříme nejvýše 17 stupňů. Biozátěž by měla být v sobotu na nejlepší stupni. Dýchat se nám tedy bude krásně.
5: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
1: Posloucháte Skyrock.

0: Hvězdy ví. Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, užívejte si letní vibe, než naplno vypukne podzimní schon. Býci, někdo blízký vám nabídne pomoc a porozumění. Blíženci, obyčejný víkend se najednou promění ve zcela jedinečný. Radci, vy zas kompletně změníte plány a díky tomu si vyčistíte hlavu. Lvi, snad všechno zvládnete levou zadní. Pany, zkuste se uklidnit a nikomu neskákejte do řeči. Váhy, naskytne se víc možností a každá vás navede jinam. Štíři, radujte se a sdílejte s okolím svou dobrou náladu. Střelci, s lidmi, co máte rádi, si vytvoříte ty nejhezčí vzpomínky. Kozorozi, dobře víte, co je v životě důležité. Vodnáři, když se něco povede, budete mít důvod k úsměvu. A co mi ryby? Někdy stačí opravdu málo, aby se věci hnuly tím správným směrem.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
2: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Naleďte si nás.
3: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
4: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak udělejme z Andráku modré peklo a radujme se společně z gólů a ze společného vítězství. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Andrově stadionu.
5: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
6: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.
9: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
10: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
11: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
12: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
14: Týnecká folková zahrada tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr. Uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
0: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: životní styl na Skyroku.
1: Ruku na srdce, vyskočíte každé ráno po prvním zazvonění budíku, nebo ho pětkrát odkládáte a každých pět minut si říkáte ještě chvíli. Ze všech stran slyšíme, že odkládání budíku je pro spánek katastrofa. Když jsme se ale podívali s kolegy na vědecké studie, tak jsme zjistili, že tak jednoznačné to úplně není. Opakované buzení může záběr spánku rozkouskovat a prodloužit ranní malátnost. U někoho to takhle může fungovat. Ovšem jiná studie sledovala pravidelné odkladače a zjistila, že půlhodinové posouvání jim spánek zásadně nenarušilo a po definitivním probuzení si v některých mentálních testech vedli stejně nebo dokonce i lépe. Tedy jedno krátké odložení budíku by neměl být problém. Jestli vám ovšem budík zvoní od 6 a vy vstanete až v 9, tak nepotřebujete víc budíků. Potřebujete dřívější večerku.
0: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku. Skyrock.
2: Olomoucko, Prostějovsko i Přerovsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?
0: Skyrock.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Neseme vám zprávy. Začínáme právě teď. Úpravu okolí městské tržnice chystá Olomouc. Vedení radnice zapracovalo do návrhu podněty veřejnosti i nového vlastníka historické budovy tržnice a potvrzuje, že tradiční trhy u budovy zůstanou na svém místě. Návrh na rekonstrukci okolí tržnice přináší také změny v dopravě. U lávky k obchodní galerii Šantovka vznikne 80 parkovacích míst, místo původně plánovaných 68, a upraveno bude i zázemí pro dodávky trhovců, píše o tom olomouc.eu.
2: Přerov aktuálně.
1: Pokračuje obnova parku na náměstí Svobody v Přerově. Vzniká zde nový altán pro koncerty, kavárna se zelenou střechou i nové cesty. Stavební práce skončí na podzim, na což naváže výsadba zeleně, píše o tom deník.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Už máte zaregistrovaného svého psa? Do nové centrální evidence psů majitelé během jednoho měsíce nechali zapsat přes 176 tisíc zvířat. Registraci provádí veterinář a je povinná při nejbližším očkování zvířete, píše o tom ČTK.
0: Sport.
1: Nejlepší atleti světa změří síly v Budapešti. 11. září tu začne ultimátní šampionát. Na mistrovství úzké skupiny atletů nebude medailové hodnocení. Trofej dostanou jen vítězové. Z českých atletů jsou nyní v žebříčku na postupových pozicích do soutěže čtvrtkařka Manuel, výškař Štefela a kladivář Myslivčuk.
0: Počasí.
3: V noci a nad ránem nám lehce napršelo, místy ještě možná trochu prší. A my víme, jak bude. O tomto víkendu vesměs polojasno, s trochu mraků a s teplotami kolem 22 stupňů. Ovšem pozor, příští týden prý znovu udeří tropy, konkrétně v úterý by mělo být místy 30, pak se ale znovu celkem ochladí na nějakých 18 až 20 stupňů.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je tady sobota 5. září. Na dnešek připadá Mezinárodní den charity, a to jako vzpomínka na matku Terezu, která zasvětila svůj život pomoci nejchudším. A teď pozor, kulatou 80. slaví dnes vynikající fotograf Jindřich Štrajt. Ten fotí zejména sociální témata a je mezinárodně uznávaný. Všechno nejlepší. A co tam máme dál? 48 má dneska zpěvák naší oblíbené kapely No Name Igor Tymko a narozeniny má také herec Pavel Nový.
2: Hele, neskoumej můj hlas a okamžitě otevři.
1: A mimochodem, před 21 lety v televizi poprvé přepínáme na seriál Ulice. Rozhodně ve vaší ulici posloucháte to nejlepší rádio a my vám přejeme dokonalou sobotu 5. září. A jinak dnes je také Národní den sýrové pici, tak si dejte a svátek má každý Boris.
3: Nebuď ten Boris, co?
1: A co je hodně zásadní, že pro každého Borise je tady náš AI sváteční song, takže jdeme na to.

0: Skyrock kalendárium.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
5: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
6: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
7: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
6: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
7: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
6: Vstupenky na smsticket.cz.
7: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jestli ještě odebřeš pusu, tak tě roztrhnu jak hada.
2: Tati, a prdí taky hadi.
3: Prdí taky hadi je otázka z komedie S tebou mě baví svět a jak na ní odpoví za olomouckou zoologickou zahradu mluvčí Iveta Gronská. Iveto, prdí u vás hadi? Je to pravda nebo mýtus?
4: A skutečně hadi mohou uvolňovat plyn přes kloaku. U některých druhů, třeba u chřestýšů, jde o čistě obranný mechanismus. Vypouští třeba zapáchající plyn podobně jako fretky, takže ano, mohou.
3: Říká Iveta Gronská. Se Zoo Olomouc jsme si potvrdili, že hadi prdí. Vzpomeňte si na to, až příště v televizi uvidíte S tebou mě baví svět.
2: Hadi, a prdí taky hadi.
0: Nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
5: Skyrock.
0: Skyrock.
6: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
7: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncertka kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
8: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
9: Luskni.cz.
10: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
9: Luskni.
10: Koloběžku nebo spotřebič?
9: Luskni a máš.
10: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
11: Folklorní festival Lidový rok ve Velké Bystřici. V pátek koncert Michala Horáka s kapelou a v sobotu a neděli folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
12: Víkend na Skyrocku.

0: Další roková hodina je za námi a také po deváté pro vás na Skyroku máme nejlepší rokový výběr. Teď víkendový infoservis, počasí a doprava. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Díky, že nás posloucháte také o víkendu, je čas na ten nejlepší informační servis. Moravské divadlo Olomouc chystá v nové sezóně 12 premiér. Kromě operní inscenace Čert a Káča je to třeba Drákula, Saturnin nebo Věc Makropulos. Další podrobnosti najdeme na webu olomouc.cz. V Litovli máme novou sportovní halu, stojí nedaleko gymnázia a bude sloužit sportovcům, školám i veřejnosti. Jak píše report.cz, navíc se vybudovaly také desítky parkovacích míst v areálu Litovelské Sokolovny.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Věhlasný fotograf Jindřich Štrejt slaví o tomto víkendu životní jubileum. Je mu 80 let, gratulujeme. Oblíbený umělec žije kousek od Sovince a právě na tomto hradě se dnes koná setkání všech příznivců a v rámci oslav tady také otevírají novou naučnou stezku. Ve zdejší kapli by pak měla vzniknout galerie Jindřicha Štrejta.
0: Sport.
1: Jak asi víte, fotbalista Lionel Messi končí v argentinské reprezentaci a nyní se dočká opravdu speciální pocty. Argentinská liga se během tohoto víkendu v 10. minutě všech zápasů na 1 minutu zastaví. Hráči, fanoušci i rozhodčí společně zatleskají muži, který s číslem 10 psal historii argentinského fotbalu. 207 zápasů, 125 gólů, zlato z mistrovství světa v roce 2022 a 2 triumfy na Copa America, to je hvězdná desítka Lionel Messi. Gratulujeme.
0: Počasí.
2: Léto pomalu končí a už teď je jisté, že se předvedlo v plné parádě. V Česku bylo druhé nejteplejší od roku 1961. Průměrná teplota byla 19,4 stupně Celsia. Víme, jak bude o tomto víkendu. Naměříme na Moravě zhruba 22 stupňů a k tomu by mělo být většinou polojasno s trochou mraků. Jinak výhledově příští týden ještě čekáme tropické třicítky, a to konkrétně v úterý. A bio máme aktuálně na jedničce, což je pro nás ta nejmírnější zátěž.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že strážníci v Olomouci velmi často provádí měření na několika rizikových místech. Je to například v Holici, na návsi Svobody, na ulici Keplerova, Rooseveltova, na střední Novosadské nebo taky v Droždíně na Gagarinově. Stacionární radar pak máme například i v Prostějově na Brněnské anebo ve Šternberku na Jibavské. A ještě se podíváme do Přerova, kde se opravuje nábřeží Edvarda Beneše, a to až do konce září. Probíhá tu rozsáhlá rekonstrukce a průběžně tu platí částečná omezení a krátkodobé uzavírky. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
3: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku.
1: Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Pěkný 29. srpen na Skyroku. Na úvod vzpomínka na válečnou událost v roce 1944 u sousedů na Slovensku, díky které se i Slovensko nakonec zařadilo mezi členy vítězné koalice.
3: Z vysílače v Banské Bystrici zazněla výzva, která stála na začátku slovenského národního povstání. Rozsáhlá vzpoura proti nacistům nakonec nebyla úspěšná. Mluví se o ní jako o dobře vymyšlené, ale špatně načasované. Nacisti pak v odvetě vypálili desítky vesnic.
2: Rokově a protiválečně brouzdáme na britské ostrovy za status quo. V roce 1986 vychází jejich deska In the Army Now. Eponymní hit z desky s antivojenskou tématikou boduje napříč celou Evropou. Z dalších skvělých songů si připomeneme Rolling Home, Red Sky a Dreamin'. V Británii pokračujeme k legendám Rolling Stones. Ti v roce 1989 vydávají jedno ze svých nejpopulárnějších alb Steel Wheels, následované největším turné kapely v jejich existenci. Během něj se mimo jiné zastavují i v Praze. Stínem zůstává, že jde o poslední s dlouholetým basistou Billem Wymanem. Na závěr přání klávesistovi a kytaristovi Tonymu McAlpinovi je ročník 1960. Těžiště jeho tvorby je v instrumentálním a progress roku. Kromě solové tvorby ho známe ze spoluprací s kytarovým virtuózem Stevem Vajem nebo ex-klávesistou Dream Theater Derekem Sherinianem. Na Skyroku i zítra hledáme zajímavosti z dějin. Poslouchejte nás.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Naleďte si nás.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak udělejme z Andráku modré peklo a radujme se společně z gólů a ze společného vítězství. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Andrově stadionu.
6: Hurá, do školy s Harryho kamarády! Máte doma šikovné, odvážné a kouzelné školáky? Přijďte s nimi přivítat nový školní rok do S1 Centr Přerov. Čeká vás Harryho čarolympiáda, kouzelná show, soutěže o ceny, tvořivá dílna, kolo štěstí, nafukovací atrakce a spousta další zábavy. A každý malý kouzelník navíc dostane S1 limonádu jako dárek. Těšíme se v sobotu 5. září v S1 Centr Přerov od 14 do 18 hodin. Vstup je zdarma!
7: S1 Centr, zábava pro celou rodinu.
8: Izomat stavebniny,
9: tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
10: Stačí si vybrat.
9: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
10: Izomat.cz.
2: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
11: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
12: Vážně? A co umí?
11: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
12: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
13: Renault.
14: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
15: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
16: Týnecká folková zahrada tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr. Uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
17: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
18: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.
19: Skyrock.

0: Skyrock uvádí Hanácky čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Kde byste, chlapi, doma oznámile, že jdete kvůli božce do hospode a ještě to sváděle na nás? Asi byste se ze zlou potázali. Ale my vás za božko dneska fakt vezmem a k tému všecky moje potřeba to vzít přes lokál. Bodem po ní pátrat v Přáslavicách. Tak je totiž pokřtěná rozhledna, která je jak styčený prst všeckým štamgastům trčí nad hospodou ve sportovním areálu. Byla otevřená na podzem roku 2009 a svoje jméno dostala po mamince pana staroste. Rozhledna je vysoká 21 metrů a na ochoz musíte zdolat 82 schodů. A proč je potřeba kvůlevá božce se zastavit o vyčepo? Tam totiž nafasujete od ní klíček, takže je logicky, že se tam dostanete jenom když je otevřený. Za ten výhled z Přáslavické božke to ale stojí.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácky čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Skyrocku.
2: Skyrock.

0: my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Baví nás, baví vás.
2: I v sobotu.
1: Skyrock.
2: Nejlepší rockový výběr.

0: Hezké víkendové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině. Teď vysíláme infoservis s počasím i dopravou. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Začínají zprávy. Bezhotovostní platba jízdného v olomouckých tramvajích a autobusech už plně funguje. Dopravní podnik města Olomouce možnost spustil naplno se začátkem školního roku. Nyní již ve vozech městské hromadné dopravy stačí přijít s platební kartou k validátoru a...
2: Stačí zrušit spořič a posléze přiložit platební kartu. V tuto chvíli je jízdenka zaplacená a je přiřazená k dané kartě. Pokud vás nyní zajímá, jak dlouho ještě bude platit nebo přijde revizor, stačí kliknout na informaci o kartě a znovu přiložit.
1: Říká za dopravní podnik města Olomouce mluvčí Anna Sýkorová.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Hranická charita se stěhuje do nového. Po letech fungování v několika pronajatých prostorách bude nyní v Komenského ulici v opravené budově bývalé mateřinky. Veřejnost bude moci nahlédnout do nového sídla hranické charity 23. září. Na den otevřených dveří píše o tom deník. Cestování autobusem v Olomouckém kraji čekají od roku 2028 velké změny. Na linky totiž vyrazí úplně noví dopravci. Krajští radní už vybrali vítězné firmy pro 7 různých oblastí, a to rovnou na dalších 10 let. Hodnota této obří zakázky činí 8 miliard 732 tisíc korun bez daně z přidané hodnoty.
0: Sport.
1: České basketbalistky bohužel nevstoupily do mistrovství světa v Berlíně vítězně, když v úvodním zápase podlehly Itálii poměrem 54-63. Ani parádních 21 bodů nejlepší střelkyně zápasu Julie Pospíšilové na výhru nakonec nestačilo. Sama hráčka ale po prohře s čistým svědomím dodala, že celý tým dal do utkání naprosto všechno.
3: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
0: Počasí.
3: Počasí je teď v září jako na houpačce. V pátek bylo skoro 30 a na Moravě můžou být tyhle tropické teploty i příští týden, a to konkrétně v úterý. Taky víme, jak bude o tomto víkendu. Na Moravě dál počítáme s proměnlivou oblačností a s teplotami nejčastěji kolem 22 stupňů.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že dopravní omezení máme teď přímo v centru Olomouce, dál totiž platí částečná uzavírka na Horním náměstí, naštěstí už jenom do neděle. Dneska se tady totiž v rámci ČesFestu koná sportovní den. A od ředitelství silnic a dálnic teď máme aktualizovanou mapu oprav v Olomouckém kraji. Během tohoto měsíce odstartuje například velká oprava u Přerova i menší akce v Hranicích. Buďme konkrétní, opravovat se bude asi kilometrový úsek silnice 47 v Hranicích, a to u okružní křižovatky u Smrku, a do pořádku se dá taky přes 2,5 kilometru silnice 55 u Lověšic na Přerovsku. Obě tyhle ty opravy mají být hotové do konce září. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Dneska si v naší rokové abecedě dáme AC/DC a jejich Thunderstruck. Hymna z alba The Razor's Edge je jako blesk z čistého nebe. Angus Young nás svými kytarovými riffy zasáhne přímo do srdce. Je to adrenalin, který rozproudí krev v našich žilách.
0: Rádio Hana, Skyrock a roková abeceda.
1: Thunderstruck je song z roku 1990. Je o energii, o síle, o neskrotném duchu rock'n'rollu. Vokál Briana Johnsona dodává skladbě syrovost a naléhavost, zatímco rytmická sekce drží pevnou půdu pod nohama. Tahleta skladba se stala nedílnou součástí koncertů AC/DC. A pokaždé, když zazní první tóny, tak arény, stadiony i kluby se promění v bouřící kotle.
0: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko-Procházková.
1: AC/DC díky songu Thunderstruck dokázali, že rock'n'roll je věčný. Kytarový riff, který za chvilku uslyšíme, je opravdu jeden z nejikoničtějších v rockové historii. Je jako elektrický výboj, který nás zasáhne a nepustí. Tak jsou tady právě teď na Skyroku v rokové abecedě AC/DC.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
1: Hurá, do školy s Harryho kamarády! Máte doma šikovné, odvážné a kouzelné školáky? Přijďte s nimi přivítat nový školní rok do S1 Centr Přerov. Čeká vás Harryho čarolympiáda, kouzelná show, soutěže o ceny, tvořivá dílna, kolo štěstí, nafukovací atrakce a spousta další zábavy. A každý malý kouzelník navíc dostane S1 limonádu jako dárek. Těšíme se v sobotu 5. září v S1 Centr Přerov od 14 do 18 hodin. Vstup je zdarma!
2: S1 Centr, zábava pro celou rodinu.
3: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
5: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
9: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
10: Izomat stavebniny.
11: Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
12: Stačí si vybrat.
11: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
12: Izomat.cz.
13: Olomoucký report CZ.
14: Pořád se něco děje.
13: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
15: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
14: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
16: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.
13: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Právě rychle, stručně a spolehlivě. Infoservis vysíláme na Skyroku během dne každou celou. A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality. Zprávy na Skyroku hned po celé. Tak nás laďte dál.

0: porazit.
1: Taky o víkendu víme, kde se skvěle pobavíme. Už teď v neděli jdeme v Olomouci na charitativní dobroběh s dobrým místem pro život. Je to na olomouckém atleťáku zítra odpoledne od 13. hodiny. Pomůžeme, zaběháme si a zafandíme už zítra. Jdeme se taky podívat do olomoucké pevnosti poznání. Tady je to v září na houby. Jasně, podíváme se na houby očima chemiků, něco houbového si sami vyrobíme a zjistíme, že za nimi můžeme vyrazit i do vesmíru. A to ve speciálním komentovaném programu Houbařů v průvodce galaxií v olomoucké pevnosti poznání. Dneska se taky konají litovelské slavnosti na náměstí a na dalších místech v Litovli. Bude tady třeba Ivan Mládek, Holky nebo Michal Pavlíček a v

0: program pro celou rodinu od projektu Olivie a jejich partnerů. A ještě zdravíme Rýmařov, kde pokračují dřevařské, lesnické a myslivecké dny. Konkrétně dnešek nabízí tradiční dřevorubeckou show, budou taky bubeníci, anebo Pavel Celta a Anna K. v Rýmařově. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Akce zábava. Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší Akce zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz. Akce zábava.

0: Posloucháte víkendový Skyrock a budeme tu pro vás i po 11. hodině. Jaké jsou novinky z našeho regionu a co počasí? Zesilte si infoservis. Jsme Skyrock.
1: Skyrock. Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Posloucháte zprávy? Vytíženou ulici v Uničově pohlídá automatický pokutující radar. Je jasnou zprávou řidičům, kteří nedodržují povolenou rychlost, aby své chování změnili. Zařízení nově hlídá v Uničově rychlost v Mohelnické ulici, píše o tom deník.
3: Prostějov aktuálně.
2: Historie železnice v praxi. V Prostějově vzniká unikátní digitální archiv České železnice. Místní výhybkárna ve spolupráci se studenty středních a vysokých škol digitalizuje celých 70 let své historie. Chtějí zachovat významné technické dědictví.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Náročnější to bude za volantem na Blanensku v okolí Černé hory. V půlce září tu začne dlouho odkládaná oprava silnice 43. Práce v úseku od Šebrova po Olešnici přinesou dopravní omezení. Objížďky se ještě řeší, píše deník. Česká armáda zkouší nové maskáče. Nový maskovací vzor MAT-21 v roce 2029 nahradí dosavadní vzor 95. Nová kamufláž navazuje na současný vzor tvarem skvrn na úboru, ale má upravené barvy k nynější krajině.
0: Sport.
2: Česká tenistka Linda Nosková slaví postup do svého premiérového osmifinále na newyorském US Open. V duelu třetího kola si úspěšně poradila s Ann Liovou a vítězný zápas jí podle jejich slov lehce připomněl letošní wimbledonské finále. V neděli se Linda utká s Ukrajinkou Martou Kostiukovou. A kdo na US Open končí? Je to Karolína Muchová a Jiří Lehečka.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
4: Pranostika říká, že když je teplé září, tak se dobře ovoci i vínu daří. Víme, jak bude. O tomto víkendu se denní teploty mají pohybovat nejčastěji kolem 22. K tomu na Moravě dál počítáme s proměnlivou oblačností a pršet už by nemělo. Jinak výhledově příští týden prý ještě čekáme tropické třicítky. Konkrétně by to mělo být v úterý.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku.
1: Vybíráme pro vás perličky z historie.
2: Pěkný 29. srpen na Skyroku. Na úvod vzpomínka na válečnou událost v roce 1944 u sousedů na Slovensku, díky které se i Slovensko nakonec zařadilo mezi členy vítězné koalice.
3: Z vysílače v Banské Bystrici zazněla výzva, která stála na začátku slovenského národního povstání. Rozsáhlá vzpoura proti nacistům nakonec nebyla úspěšná. Mluví se o ní jako o dobře vymyšlené, ale špatně načasované. Nacisti pak v odvetě vypálili desítky vesnic.
2: Rokově a protiválečně brouzdáme na britské ostrovy za status quo. V roce 1986 vychází jejich deska In the Army Now. Eponymní hit z desky s antivojenskou tématikou boduje napříč celou Evropou. Z dalších skvělých songů si připomeneme Rolling Home, Red Sky a Dreamin'. V Británii pokračujeme k legendám Rolling Stones. Ti v roce 1989 vydávají jedno ze svých nejpopulárnějších alb Steel Wheels, následované největším turné kapely v jejich existenci. Během něj se mimo jiné zastavují i v Praze. Stínem zůstává, že jde o poslední s dlouholetým basistou Billem Wymanem. Na závěr přání klávesistovi a kytaristovi Tonymu McAlpineovi je ročník 1960. Těžiště jeho tvorby je v instrumentálním a progress roku. Kromě solové tvorby ho známe ze spoluprací s kytarovým virtuózem Stevem Vajem nebo ex-klávesistou Dream Theater Derekem Sherinianem. Na Skyroku i zítra hledáme zajímavosti z dějin. Poslouchejte nás.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
7: Hurá, do školy s Harryho kamarády! Máte doma šikovné, odvážné a kouzelné školáky? Přijďte s nimi přivítat nový školní rok do S1 Centr Přerov. Čeká vás Harryho čarolympiáda, kouzelná show, soutěže o ceny, tvořivá dílna, kolo štěstí, nafukovací atrakce a spousta další zábavy. A každý malý kouzelník navíc dostane S1 limonádu jako dárek. Těšíme se v sobotu 5. září v S1 Centr Přerov od 14 do 18 hodin. Vstup je zdarma!
8: S1 Centr, zábava pro celou rodinu.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
12: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
14: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
13: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
14: Výtěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
13: Vstupenky na smsticket.cz.
14: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
15: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
16: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
17: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
18: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá
2: posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
19: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.

Rádio Hana Skyrock. To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi.

0: Still na Skyroku.
1: Ruku na srdce, vyskočíte každé ráno po prvním zazvonění budíku, nebo ho pětkrát odkládáte a každých pět minut si říkáte ještě chvíli. Ze všech stran slyšíme, že odkládání budíku je pro spánek katastrofa. Když jsme se ale podívali s kolegy na vědecké studie, tak jsme zjistili, že tak jednoznačné to úplně není. Opakované buzení může záběr spánku rozkouskovat a prodloužit ranní malátnost. U někoho to takhle může fungovat. Ovšem jiná studie sledovala pravidelné odkladače a zjistila, že půlhodinové posouvání jim spánek zásadně nenarušilo a po definitivním probuzení si v některých mentálních testech vedli stejně nebo dokonce i lépe. Tedy jedno krátké odložení budíku by neměl být problém. Jestli vám ovšem budík zvoní od 6 a vy vstanete až v 9, tak nepotřebujete víc budíku. Potřebujete dřívější večerku.
0: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku. Skyrok. S úsměvem vylepšujeme další den.

0: sebe máte Skyrock. Připravený je další víkendový infoservis a taky po 12. hodině k obědu nejlepší rockový výběr. Skyrock. Hezké poledne. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Neseme vám zprávy. Začínáme právě teď. Úpravu okolí městské tržnice chystá Olomouc. Vedení radnice zapracovalo do návrhu podněty veřejnosti i nového vlastníka historické budovy tržnice a potvrzuje, že tradiční trhy u budovy zůstanou na svém místě. Návrh na rekonstrukci okolí tržnice přináší také změny v dopravě. U lávky k obchodní galerii Šantovka vznikne 80 parkovacích míst místo původně plánovaných 68 a upraveno bude i zázemí pro dodávky trhovců, píše o tom olomouc.eu.
2: Přerov aktuálně.
1: Pokračuje obnova parku na náměstí Svobody v Přerově. Vzniká zde nový altán pro koncerty, kavárna se zelenou střechou i nové cesty. Stavební práce skončí na podzim, na což naváže výsadba zeleně, píše o tom Deník.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Už máte zaregistrovaného svého psa? Do nové centrální evidence psů majitelé během jednoho měsíce nechali zapsat přes 176 tisíc zvířat. Registraci provádí veterinář a je povinná při nejbližším očkování zvířete, píše o tom ČTK.
0: Sport.
1: Nejlepší atleti světa změří síly v Budapešti. 11. září tu začne ultimátní šampionát. Na mistrovství úzké skupiny atletů nebude medailové hodnocení. Trofej dostanou jen vítězové. Z českých atletů jsou nyní v žebříčku na postupových pozicích do soutěže čtvrtkařka Manuel, výškař Štefela a kladivář Myslivčuk.
0: Počasí.
3: V noci a nad ránem nám lehce napršelo a my víme, jak bude. O tomto víkendu vesměs polojasno s trochou mraků a s teplotami kolem 22 stupňů. Ovšem pozor, příští týden prý znovu udeří tropy, konkrétně v úterý by mělo být místy 30, pak se ale znovu celkem ochladí na nějakých 18 až 20 stupňů.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že radary kontrolují naši rychlost hned na několika místech v Olomouci. Je to například na Okružní, Přerovské, na Slavonínské a nebo na Jižní. Radar máme také v Chomoutově na ulici Dalimilova nebo v Týnečku na Šternberské. A ještě se podíváme do Kroměříže. Tady neprojedeme ulicí Havlíčkovou, opravují tady vodovodní potrubí. Kvůli pracem se nedostaneme z Havlíčkovy ulice na Albertovu ani obráceně. Uzavírka tady platí až do 13. listopadu. Tak s tím počítejte a my vám každopádně přejeme šťastnou cestu.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Naleďte si nás.
1: Ahoj všem s naším rádiem, moc díky, že víkend trávíte právě s námi. V téhle hodině nás čeká pravidelné kalendárium. Probereme, kdo má svátek, které osobnosti slaví narozeniny a vůbec co zajímavého si dnes připomínáme. Tak zůstaňte na naší vlně, ať víte, komu dnes posíláme gratulace.
2: Lenu. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
3: Auto Kubíček. Vždy něco navíc. Auto Kubíček v Šumperku a Olomouci. Auto Kubíček.cz.
4: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak udělejme z Andráku modré peklo a radujme se společně z gólů a ze společného vítězství. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Andrově stadionu.
5: Izomat stavebniny.
6: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
7: Stačí si vybrat.
6: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
7: Izomat.cz.
8: Hurá, do školy s Harryho kamarády! Máte doma šikovné, odvážné a kouzelné školáky? Přijďte s nimi přivítat nový školní rok do S1 Centr Přerov. Čeká vás Harryho čarolympiáda, kouzelná show, soutěže o ceny, tvořivá dílna, kolo štěstí, nafukovací atrakce a spousta další zábavy. A každý malý kouzelník navíc dostane S1 limonádu jako dárek. Těšíme se v sobotu 5. září v S1 Centr Přerov od 14 do 18 hodin. Vstup je zdarma!
9: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
11: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
12: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
13: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
12: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
11: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
12: No, to určitě.
14: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
16: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nokturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
17: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
18: Olomoucko, Moravská Třebová i Svitavsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: Skyrock kalendárium.
1: Je tady sobota 5. září. Na dnešek připadá Mezinárodní den charity, a to jako vzpomínka na matku Terezu, která zasvětila svůj život pomoci nejchudším. A teď pozor, kulatou 80. slaví dnes vynikající fotograf Jindřich Štrajt. Ten fotí zejména sociální témata a je mezinárodně uznávaný. Všechno nejlepší. A co tam máme dál? 48 má dneska zpěvák naší oblíbené kapely No Name Igor Tymko a narozeniny má také herec Pavel Nový.
2: Hele, neskoumej můj hlas a okamžitě otevři.
1: A mimochodem, před 21 lety v televizi poprvé přepínáme na seriál Ulice. Rozhodně ve vaší ulici posloucháte to nejlepší rádio a my vám přejeme dokonalou sobotu 5. září. A jinak dnes je také Národní den sýrové pici, tak si dejte a svátek má každý Boris.
3: Nebuď ten Boris, co?
1: A co je hodně zásadní, že pro každého Borise je tady náš AI sváteční song, takže jdeme na to.

0: Také po 13. hodině budete mít naladěný originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Tohle nikde jinde nenajdete. Skyrock. Teď vysíláme rychlý víkendový infoservis. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Díky, že nás posloucháte také o víkendu, je čas na ten nejlepší informační servis. Moravské divadlo Olomouc chystá v nové sezóně 12 premiér. Kromě operní inscenace Čert a Káča je to třeba Drákula, Saturnin nebo Věc Makropulos. Další podrobnosti najdeme na webu olomouc.cz. V Litovli máme novou sportovní halu, stojí nedaleko gymnázia a bude sloužit sportovcům, školám i veřejnosti. Jak píše report CZ, navíc se vybudovaly také desítky parkovacích míst v areálu Litovelské Sokolovny.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Věhlasný fotograf Jindřich Štrejt slaví o tomto víkendu životní jubileum. Je mu 80 let, gratulujeme. Oblíbený umělec žije kousek od Sovince a právě na tomto hradě se dnes koná setkání všech příznivců a v rámci oslav tady také otevírají novou naučnou stezku. Ve zdejší kapli by pak měla vzniknout galerie Jindřicha Štrejta.
0: Sport.
1: Jak asi víte, fotbalista Lionel Messi končí v argentinské reprezentaci a nyní se dočká opravdu speciální pocty. Argentinská liga se během tohoto víkendu v 10. minutě všech zápasů na 1 minutu zastaví. Hráči, fanoušci i rozhodčí společně zatleskají muži, který s číslem 10 psal historii argentinského fotbalu. 207 zápasů, 125 gólů, zlato z mistrovství světa v roce 2022 a 2 triumfy. Na Copa America to je hvězdná desítka Lionel Messi. Gratulujeme.
2: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
0: Počasí.
2: Léto pomalu končí a už teď je jisté, že se předvedlo v plné parádě. V Česku bylo druhé nejteplejší od roku 1961. Průměrná teplota byla 19,4 stupně Celsia. Víme, jak bude. O tomto víkendu naměříme na Moravě zhruba 22 stupňů a k tomu by mělo být většinou polojasno s trochou mraků. Jinak výhledově příští týden ještě čekáme tropické třicítky, a to konkrétně v úterý. Aby ho máme aktuálně na jedničce, což je pro nás ta nejmírnější zátěž.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že strážníci v Olomouci velmi často provádí měření na několika rizikových místech. Je to například v Holici, na návsi Svobody, na ulici Keplerova, Rooseveltova, na střední Novosadské nebo taky v Droždíně na Gagarinově. Stacionární radar pak máme například i v Prostějově na Brněnské anebo ve Šternberku na Jibavské. A ještě se podíváme do Přerova, kde se opravuje nábřeží Edvarda Beneše, a to až do konce září. Probíhá tu rozsáhlá rekonstrukce a průběžně tu platí částečná omezení a krátkodobé uzavírky. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
3: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Posloucháte Skyrock. Skyrock.

0: Krásný víkendový den. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Rozhodně vám chceme zpříjemnit další odpolední chvíle. Ještě v téhle hodině u nás přivítáme skvělého hosta, se kterým nás čeká moc příjemné a inspirativní povídání. Tak volume doprava, tenhle rozhovor bude opravdu stát za to.
1: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
2: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
6: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu. V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
7: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
8: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.

0: Skyrock.
1: Skyrock.
2: Rádio Haná Skyrock.
3: Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače?
2: Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích.
3: akce@radiohana.cz
1: Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další zajímavý reklamní rozhovor. A tentokrát pozvánka na akci, kde se bude běhat pro dobrou věc. Jmenuje se Dobroběh. Doslova proběhne teď v neděli odpoledne v Olomouci. Co přesně si pod tím můžeme představit, kudy povede trasa a komu všemu svou účastí pomůžeme, o tom za organizátory mluví v našem vysílání Radek Tománek. Radku, zdravíme vás.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Co si máme představit pod názvem Dobroběh, pro koho je určený?
2: Dobroběh je standardní jednou z projektů vlastně charitativních organizace Dobrého místa pro život. Celý ten výtěžek tohoto dobroběhu je poukázán dětem z rehabilitačního centra Jitrocel. Takové pohodové rodinné odpoledne spojené s pohybovou aktivitou. Nejhezčí věci na celém dobroběhu je, že děti podpořené tímto projektem se přímo účastní toho celého běhu a přál bych vám všem, abyste viděli jejich radost v očích, když probíhají cíle.
1: Jak dlouhá je trasa?
2: 5 kilometrů, běží se 2x2,5 kilometrový okruh a start je na atletickém stadionu, to je Lokomotiva Olomouc. A poběží se bezručovými sady a zpátky. Pokud by náhodou se někdo necítil na 5 kilometrů běhu, vždy každým rokem, protože se jedná už o 7. ročník tohoto dobroběhu, končíme společným během pro dobrou věc a to je jenom 400 metrový okruh na atletickém stadionu.
1: Kde a taky dokdy se můžeme registrovat?
2: Na webových stránkách Dobrého místa pro život. Můžete nás samozřejmě sledovat i na sociálních sítích, jak na Facebooku, tak na Instagramu, kde jsou prolinky na tuto registraci. Pro ty, kdo to ještě nestihnou, nebo se na poslední chvíli rozhodnou přijít, bude ještě registrace zpřístupněna i v den v neděli od 13 hodin na atletickém stadionu.
1: Dobroběh se uskuteční už tuto neděli, právě od 13 na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc. Více informací, jak bylo zmíněno, na webu dobremistoproživot.cz. Naše rádio pomáhá a fandit nám za organizátory bude i Radek Tománek, teď s námi ve vysílání. Děkujeme za rozhovor.
2: Děkuji moc a těším se na viděnou.
1: Reklamní rozhovor končí a my spolu běžíme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Hrajeme raritní rockové songy. Jedině na Skyrocku.
0: Skyrock.

0: vaše víkendová rocková jednička?
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině. Právě připravujeme další rockové vály a před nimi víkendový infoservis. Dobré odpoledne.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Začínají zprávy. Bezhotovostní platba jízdného v olomouckých tramvajích a autobusech už plně funguje. Dopravní podnik města Olomouce možnost spustil naplno se začátkem školního roku. Nyní již ve vozech městské hromadné dopravy stačí přijít s platební kartou k validátoru a...
3: Stačí zrušit spořič a posléze přiložit platební kartu. V tuto chvíli je jízdenka zaplacená a je přiřazená k dané kartě. Pokud vás nyní zajímá, jak dlouho ještě bude platit nebo přijde revizor, stačí kliknout na informaci o kartě a znovu přiložit.
2: Říká za dopravní podnik města Olomouce mluvčí Anna Sýkorová.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Hranická charita se stěhuje do nového. Po letech fungování v několika pronajatých prostorách bude nyní v Komenského ulici v opravené budově bývalé mateřinky. Veřejnost bude moci nahlédnout do nového sídla hranické charity 23. září. Na den otevřených dveří píše o tom deník. Cestování autobusem v Olomouckém kraji čekají od roku 2028 velké změny. Na linky totiž vyrazí úplně noví dopravci. Krajští radní už vybrali vítězné firmy pro 7 různých oblastí a to rovnou na dalších 10 let. Hodnota této obří zakázky činí 8 miliard 732 tisíc korun bez daně z přidané hodnoty.
0: Sport.
2: České basketbalistky bohužel nevstoupily do mistrovství světa v Berlíně vítězně, když v úvodním zápase podlehly Itálii poměrem 54-63. Ani parádních 21 bodů nejlepší střelkyně zápasu Julie Pospíšilové na výhru nakonec nestačilo. Sama hráčka ale po prohře s čistým svědomím dodala, že celý tým dal do utkání naprosto všechno.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
4: Počasí je teď v září jako na houpačce, v pátek bylo skoro 30 a na Moravě můžou být tyhle tropické teploty i příští týden, a to konkrétně v úterý. Taky víme, jak bude o tomto víkendu. Na Moravě dál počítáme s proměnlivou oblačností a s teplotami nejčastěji kolem 22 stupňů.
0: Doprava.
5: Ahoj a dobrý den, za volant začínáme v Šumperku. Tady máme moderní technologii od městské policie. Je to nová online mapa autovraků, díky které si můžeme snadno prověřit, zda strážníci o opuštěném autě ve vaší ulici už ví a kdy zmizí. Dobré zprávy hlásíme i z Přerova. Město od září otevírá novou odstavnou plochu kousek od nádraží. Tady se bude parkovat nově úplně zadarmo. Více píše Olomoucký report. Šťastnou cestu všem.
0: Posloucháte Skyrock.
1: Skyrock.

0: Přejeme pohodový víkend a díky moc za vaši přízeň. Zajímá vás, co se právě teď děje v našem kraji? Do 20 minut projdeme naše regionální weby a vytáhneme pro vás ty nejzajímavější témata a zprávy, které by vám neměly utéct. Zůstaňte s námi na té správné vlně.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
4: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
6: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.
11: Olomoucký report CZ.
12: Pořád se něco děje.
11: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
13: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
12: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
14: KFC ti zase nabízí víc.
15: MacBooky Neo.
14: iPhone 17.
15: Laserové projektory.
14: Sluchátka Apple Beats.
15: A stovky dalších cen.
14: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
15: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
14: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
16: Skyrock.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Také letos se koná Noc vědců, ovšem pod novým upraveným názvem. Bude to Noc vědy. Hlavním tématem je letos komunikace, ať už je to tajná řeč rostlin, anebo umělá inteligence. Do kterých měst Noc vědy zavítá, tak o tom informuje web olomouc.cz. Všem řidičům připomínáme práce na dálnici D46. Jak píše Report.cz, v úseku z Prostějova do Olomouce proběhnou plánované opravy mostní římsy. Všechno by mělo začít už v pondělí. A ještě zdravíme Prostějov. Tady se teď v září chystáme na hanácké slavnosti a taky na speciální akci Prostě piknik. Vše podstatné zjistíme na městském webu Prostějov.eu. Tak se mrkněte a dál se skvěle bavte.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock. Skyrock.
0: Olomoucko, Boskovicko i Hranicko.
3: Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy?

0: U nás máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a teď taky další rychlý infoservis.
1: Skyrock.
0: S vámi také po 15. hodině.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Posloucháte zprávy? Vytíženou ulici v Uničově pohlídá automatický pokutující radar. Je jasnou zprávou řidičům, kteří nedodržují povolenou rychlost, aby své chování změnili. Zařízení nově hlídá v Uničově rychlost v Mohelnické ulici, píše o tom deník.
1: Prostějov aktuálně.
2: Historie železnice v praxi. V Prostějově vzniká unikátní digitální archiv České železnice. Místní výhybkárna ve spolupráci se studenty středních a vysokých škol digitalizuje celých 70 let své historie. Chtějí zachovat významné technické dědictví.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Náročnější to bude za volantem na Blanensku v okolí Černé hory. V půlce září tu začne dlouho odkládaná oprava silnice 43. Práce v úseku od Šebrova po Olešovu přinesou dopravní omezení. Objížďky se ještě řeší, píše deník. Česká armáda zkouší nové maskáče. Nový maskovací vzor MAT 21 v roce 2029 nahradí dosavadní vzor 95. Nová kamufláž navazuje na současný vzor tvarem skvrn na úboru, ale má upravené barvy k nynější krajině.
0: Sport.
2: Česká tenistka Linda Nosková slaví postup do svého premiérového osmifinále na New Yorkském US Open. V duelu třetího kola si úspěšně poradila s Ann Liovou a vítězný zápas jí podle jejich slov lehce připomněl letošní wimbledonské finále. V neděli se Linda utká s Ukrajinkou Martou Kostiukovou. A kdo na US Open končí? Je to Karolína Muchová a Jiří Lehečka.
0: Počasí.
3: Pranostika říká, že když je teplé září, tak se dobře ovoci i vínu daří. Víme, jak bude. O tomto víkendu se denní teploty mají pohybovat nejčastěji kolem 22. K tomu na Moravě dál počítáme s proměnlivou oblačností. A pršet už by nemělo. Jinak výhledově příští týden prý ještě čekáme tropické třicítky. Konkrétně by to mělo být v úterý.
0: Doprava.
4: Taky v sobotu víme, jak se jezdí tady. V Olomouci na Šlechtitelů počítejte se zdržením kvůli opravě silnice. Na Divišově projedete po tramvajovém pásu, i když obousměrný provoz je zachován. Zpomalit na třicítku musíme v Zábřehu v Lesnické ulici. V okolí silnice probíhají mezinárodní závody koní. Jezděte opatrně!
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Posloucháte Skyrock.
1: Skyrock.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Víte, co je každoročně 26. srpna? No to je přece oficiálně den Green Day. A právě o téhleté punkrockové kapele se dneska budeme bavit.
0: Rádio Hana, Skyrock a roková abeceda.
1: V září 2004 vydávají Green Day desku American Idiot. Té se celosvětově prodalo 15 milionů kusů. V dubnu 2015 byla potom kapela uvedena do rock'n'rollové síně slávy.
0: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko-Procházková.
1: My dneska vracíme zpátky v devadesátky, kdy Green Day zažívají průlomový úspěch s albem Dookie. Tady je i song Basket Case. Mimochodem, na videoklipu je zajímavé to, že odkazuje na filmovou klasiku od českého režiséra Miloše Formana na přelet nad kukaččím hnízdem. Tohle se vážně povedlo. Na MTV to v devadesátkách jede skoro pořád. A já doufám, že tahle pecka potěší i dneska. V rokové abecedě G jako Green Day a na Skyroku náš oblíbený Kinderpunk.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Naleďte si nás.
1: Užíváte si sobotu? Tak to jsme rádi. Díky moc, že jste u toho s námi. Pokud ještě přemýšlíte, co s načatým víkendem, za pár minut vám dáme ty nejlepší tipy na parádní akce v našem regionu. Probereme, kam vyrazit za kulturou a zábavou, ať už s rodinou nebo s přáteli, tak si to nenechte ujít a poslouchejte dál.
2: Luskni.cz.
0: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
0: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
0: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Lenu. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
7: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
9: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
10: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
11: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Taky o víkendu víme, kde se skvěle pobavíme. Už teď v neděli jdeme v Olomouci na charitativní dobroběh s dobrým místem pro život. Je to na olomouckém atleťáku zítra odpoledne od 13. hodiny. Pomůžeme, zaběháme si a zafandíme už zítra. Jdeme se taky podívat do olomoucké pevnosti poznání. Tady je to v září na houby. Jasně, podíváme se na houby očima chemiků, něco houbového si sami vyrobíme a zjistíme, že za nimi můžeme vyrazit i do vesmíru. A to ve speciálním komentovaném programu Houbařů v průvodce galaxií v olomoucké pevnosti poznání. Dneska se taky konají litovelské slavnosti na náměstí a na dalších místech v Litovli. Bude tady třeba Ivan Mládek, Holky nebo Michal Pavlíček a večer rock'n'roll band Marcela Budmana. O tomto víkendu si taky užíváme lidový rock ve Velké Bystřici. Dneska jsou tu folklorní soubory, domácí i zahraniční. V neděli pak velký festivalový galaprogram. A po celý víkend řemeslný rynek a dětský dvorek v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Jsou tady taky chutě kraje, aneb v neděli se nevaří. Chutě kraje, to je spousta dobrého jídla a pití. Naše festivalová série pokračujeme a další zastávka bude v neděli v Olomouci, v Rozáriu. Budou tady dobroty od farmářů i z prestižních restaurací a k tomu program pro celou rodinu od projektu Olivie a jejich partnerů. A ještě zdravíme Rýmařov, kde pokračují dřevařské, lesnické a myslivecké dny. Konkrétně dnešek nabízí tradiční dřevorubeckou show, budou taky bubeníci, anebo Pavel Celta a Anna K. v Rýmařově. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Akce zábava. Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava. Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
3: Odpoledne na Skyroku.

0: dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Neseme vám zprávy. Začínáme právě teď. Úpravu okolí městské tržnice chystá Olomouc. Vedení radnice zapracovalo do návrhu podněty veřejnosti i nového vlastníka historické budovy tržnice a potvrzuje, že tradiční trhy u budovy zůstanou na svém místě. Návrh na rekonstrukci okolí tržnice přináší také změny v dopravě. U lávky k obchodní galerii Šantovka vznikne 80 parkovacích míst, místo původně plánovaných 68, a upraveno bude i zázemí pro dodávky trhovců, píše o tom olomouc.eu.
2: Přerov aktuálně.
1: Pokračuje obnova parku na náměstí Svobody v Přerově. Vzniká zde nový altán pro koncerty, kavárna se zelenou střechou i nové cesty. Stavební práce skončí na podzim, na což naváže výsadba zeleně, píše o tom Deník.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Už máte zaregistrovaného svého psa? Do nové centrální evidence psů majitelé během jednoho měsíce nechali zapsat přes 176 tisíc zvířat. Registraci provádí veterinář a je povinná při nejbližším očkování zvířete, píše o tom ČTK.
0: Sport.
1: Nejlepší atleti světa změří síly v Budapešti. 11. září tu začne ultimátní šampionát. Na mistrovství úzké skupiny atletů nebude medailové hodnocení. Trofej dostanou jen vítězové. Z českých atletů jsou nyní v žebříčku na postupových pozicích do soutěže čtvrtkařka Manuel, výškař Štefela a kladivář Myslivčuk.
3: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
0: Počasí.
3: V noci a nad ránem nám lehce napršelo a my víme, jak bude. O tomto víkendu vesměs polojasno s trochu mraků a s teplotami kolem 22 stupňů. Ovšem pozor, příští týden prý znovu udeří tropy, konkrétně v úterý by mělo být místy 30, pak se ale znovu celkem ochladí na nějakých 18 až 20 stupňů.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že radary kontrolují naši rychlost hned na několika místech v Olomouci. Je to například na Okružní, Přerovské, na Slavonínské anebo na Jižní. Radar máme také v Chomoutově na ulici Dalimilova nebo v Týnečku na Šternberské. A ještě se podíváme do Kroměříže. Tady neprojedeme ulicí Havlíčkovou, opravují tady vodovodní potrubí. Kvůli pracem se nedostaneme z Havlíčkovy ulice na Albertovu ani obráceně. Uzavírka tady platí až do 13. listopadu. Tak s tím počítejte a my vám každopádně přejeme šťastnou cestu.
0: Posloucháte Skyrock.
2: Skyrock.

0: Zdravíme všechny, díky, že taky o víkendu ladíte právě nás. Jako vždy tady máme pořádnou dávku skvělé nálady a taky vám poradíme, jak si udělat život zase o něco hezčí a víc v pohodě. Ještě v téhle hodině se podíváme na jednoduché triky pro lepší den. Hoďte se do klidu a užívejte si sobotu v plné parádě.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě. Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
3: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
4: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
5: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: Ranní styl na Skyroku.
1: Teplo!
2: Zima.
1: Teplo!
2: Zima.
1: Teplo!
2: Zima.
3: Přesně tohle si možná každý den říkají naše vajíčka. Víte, že možná celý život skladujeme na špatném místě. Většina lednic nám nabízí speciální držák na vejce přímo ve dveřích. Jenomže právě v tom držáku teplota při každém otevření kolísá a vajíčka se opakovaně dostávají do kontaktu s teplejším vzduchem. Říkáte si, no a co, čemu to vadí? Vadí to tomu, pokud by se ve vejci nacházela salmonela, při vyšší teplotě se může rychleji množit. Samozřejmě to, co jsme si právě tak řekli, neznamená, že vajíčka ze dveří musíte okamžitě vyhodit, to ne. Ale příště je raději uložme na polici uvnitř lednice, kde je teplota stabilnější. Takže držák na vajíčka ve dveřích dobře, vypadá to stylově, ale naše vejce z něj úplně nadšená nejsou.
1: Teplo!
2: Zima.
0: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
4: Baví nás bavit vás. I v sobotu.
0: Skyrock.
4: Nejlepší rockový výběr.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nový víkendový infoservis a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Díky, že nás posloucháte také o víkendu, je čas na ten nejlepší informační servis. Moravské divadlo Olomouc chystá v nové sezóně 12 premiér. Kromě operní inscenace Čert a Káča je to třeba Drákula, Saturnin nebo Věc Makropulos. Další podrobnosti najdeme na webu olomouc.cz. V Litovli máme novou sportovní halu, stojí nedaleko gymnázia a bude sloužit sportovcům, školám i veřejnosti. Jak píše report.cz, navíc se vybudovaly také desítky parkovacích míst v areálu Litovelské Sokolovny.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Věhlasný fotograf Jindřich Štrejt slaví o tomto víkendu životní jubileum. Je mu 80 let, gratulujeme. Oblíbený umělec žije kousek od Sovince a právě na tomto hradě se dnes koná setkání všech příznivců a v rámci oslav tady také otevírají novou naučnou stezku. Ve zdejší kapli by pak měla vzniknout galerie Jindřicha Štrejta.
0: Sport.
1: Jak asi víte, fotbalista Lionel Messi končí v argentinské reprezentaci a nyní se dočká opravdu speciální pocty. Argentinská liga se během tohoto víkendu v 10. minutě všech zápasů na 1 minutu zastaví. Hráči, fanoušci i rozhodčí společně zatleskají muži, který s číslem 10 psal historii argentinského fotbalu. 207 zápasů, 125 gólů, zlato z mistrovství světa v roce 2022 a dva triumfy na Copa America, to je hvězdná desítka Lionel Messi. Gratulujeme.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Léto pomalu končí a už teď je jisté, že se předvedlo v plné parádě. V Česku bylo druhé nejteplejší od roku 1961. Průměrná teplota byla 19,4 stupně Celsia. Víme, jak bude. O tomto víkendu naměříme na Moravě zhruba 22 stupňů a k tomu by mělo být většinou polojasno s trochou mraků. Jinak výhledově příští týden ještě čekáme tropické třicítky, a to konkrétně v úterý. A bio máme aktuálně na jedničce, což je pro nás ta nejmírnější zátěž.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že strážníci v Olomouci velmi často provádí měření na několika rizikových místech. Je to například v Holici, na návsi Svobody, na ulici Keplerova, Rooseveltova, na střední Novosadské nebo taky v Droždíně na Gagarinově. Stacionární radar pak máme například i v Prostějově na Brněnské anebo ve Šternberku na Jibavské. A ještě se podíváme do Přerova, kde se opravuje nábřeží Edvarda Beneše, a to až do konce září. Probíhá tu rozsáhlá rekonstrukce a průběžně tu platí částečná omezení a krátkodobé uzavírky. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
3: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Ahoj všem s naším rádiem, moc díky, že víkend trávíte právě s námi. V téhle hodině nás čeká pravidelné kalendárium. Probereme, kdo má svátek, které osobnosti slaví narozeniny a vůbec co zajímavého si dnes připomínáme. Tak zůstaňte na naší vlně, ať víte, komu dnes posíláme gratulace.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
4: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
5: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
6: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
5: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
4: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
5: No, to určitě.
7: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
8: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
12: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.
13: Rádio Hana Skyrock.
14: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Skyrock kalendárium.
1: Je tady sobota 5. září. Na dnešek připadá Mezinárodní den charity, a to jako vzpomínka na matku Terezu, která zasvětila svůj život pomoci nejchudším. A teď pozor, kulatou 80. slaví dnes vynikající fotograf Jindřich Štrajt. Ten fotí zejména sociální témata a je mezinárodně uznávaný. Všechno nejlepší. A co tam máme dál? 48 má dneska zpěvák naší oblíbené kapely No Name Igor Tymko a narozeniny má také herec Pavel Nový.
2: Hele, neskoumej můj hlas a okamžitě otevři.
1: A mimochodem, před 21 lety v televizi poprvé přepínáme na seriál Ulice. Rozhodně ve vaší ulici posloucháte to nejlepší rádio a my vám přejeme dokonalou sobotu 5. září. A jinak dnes je také Národní den sírové pici, tak si dejte a svátek má každý Boris.
3: Nebuď ten Boris, co?
1: A co je hodně zásadní, že pro každého Borise je tady náš AI sváteční song, takže jdeme na to.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Začínají zprávy. Bezhotovostní platba jízdného v olomouckých tramvajích a autobusech už plně funguje. Dopravní podnik města Olomouce možnost spustil naplno se začátkem školního roku. Nyní již ve vozech městské hromadné dopravy stačí přijít s platební kartou k validátoru a...
2: Stačí zrušit spořič a posléze přiložit platební kartu. V tuto chvíli je jízdenka zaplacená a je přiřazená k dané kartě. Pokud vás nyní zajímá, jak dlouho ještě bude platit nebo přijde revizor, stačí kliknout na informaci o kartě a znovu přiložit.
1: Říká za dopravní podnik města Olomouce mluvčí Anna Sýkorová.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Hranická charita se stěhuje do nového. Po letech fungování v několika pronajatých prostorách bude nyní v Komenského ulici v opravené budově bývalé mateřinky. Veřejnost bude moci nahlédnout do nového sídla hranické charity 23. září. Na den otevřených dveří píše o tom Deník. Cestování autobusem v Olomouckém kraji čekají od roku 2028 velké změny. Na linky totiž vyrazí úplně noví dopravci. Krajští radní už vybrali vítězné firmy pro 7 různých oblastí, a to rovnou na dalších 10 let. Hodnota této obří zakázky činí 8 miliard 732 tisíc korun bez daně z přidané hodnoty.
0: Sport.
1: České basketbalistky bohužel nevstoupily do mistrovství světa v Berlíně vítězně, když v úvodním zápase podlehly Itálii poměrem 54-63. Ani parádních 21 bodů nejlepší střelkyně zápasu Julie Pospíšilové na výhru nakonec nestačilo. Sama hráčka ale po prohře s čistým svědomím dodala, že celý tým dal do utkání naprosto všechno.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
3: Počasí je teď v září, jako na houpačce, v pátek bylo skoro 30 a na Moravě můžou být tyhle tropické teploty i příští týden, a to konkrétně v úterý. Taky víme, jak bude o tomto víkendu. Na Moravě dál počítáme s proměnlivou oblačností a s teplotami nejčastěji kolem 22 stupňů.
0: Doprava.
4: Taky v sobotu víme, jak se jezdí tady. V Olomouci na Šlechtitelů počítejte se zdržením kvůli opravě silnice. Na Divišově projedete po tramvajovém pásu, i když obousměrný provoz je zachován. Zpomalit na 30 musíme v Zábřehu v Lesnické ulici. V okolí silnice probíhají mezinárodní závody koní. Jezděte opatrně.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 29. srpen na Skyroku. Na úvod vzpomínka na válečnou událost v roce 1944 u sousedů na Slovensku, díky které se i Slovensko nakonec zařadilo mezi členy vítězné koalice.
2: Z vysílače v Banské Bystrici zazněla výzva, která stála na začátku slovenského národního povstání. Rozsáhlá vzpoura proti nacistům nakonec nebyla úspěšná. Mluví se o ní jako o dobře vymyšlené, ale špatně načasované. Nacisti pak v odvetě vypálili desítky vesnic.
1: Rokově a protiválečně brouzdáme na britské ostrovy za status quo. V roce 1986 vychází jejich deska In the Army Now. Eponymní hit z desky s antivojenskou tématikou boduje napříč celou Evropou. Z dalších skvělých songů si připomeneme Rolling Home, Red Sky a Dreamin'. V Británii pokračujeme k legendám Rolling Stones. Ti v roce 1989 vydávají jedno ze svých nejpopulárnějších alb Steel Wheels, následované největším turné kapely v jejich existenci. Během něj se mimo jiné zastavují i v Praze. Stínem zůstává, že jde o poslední s dlouholetým basistou Billem Wymanem. Na závěr přání klávesistovi a kytaristovi Tonymu McAlpineovi je ročník 1960. Těžiště jeho tvorby je v instrumentálním a progress roku. Kromě solové tvorby ho známe ze spoluprací s kytarovým virtuózem Stevem Vajem nebo ex-klávesistou Dream Theater Derekem Sherinianem. Na Skyroku i zítra hledáme zajímavosti z dějin. Poslouchejte nás.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie.
3: Skyrock. Na Mohelnicku na 99,7 FM.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Naleďte si nás.
1: Krásný víkendový den. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Rozhodně vám chceme zpříjemnit další odpolední chvíle. Ještě v téhle hodině u nás přivítáme skvělého hosta, se kterým nás čeká moc příjemné a inspirativní povídání. Tak volume doprava, tenhle rozhovor bude opravdu stát za to.
0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
7: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, Divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
6: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
7: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
6: Vstupenky na smsticket.cz.
7: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
8: Rádio Haná, Skyrock.
3: Skyrock.
0: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice. Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues. Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jestli ještě odebřeš pusu, tak tě roztrhnu jak hada.
2: Tati, a prdí taky hadi.
3: Prdí taky hadi je otázka z komedie S tebou mě baví svět a jak na ní odpoví za olomouckou zoologickou zahradu mluvčí Iveta Gronská. Iveto, prdí u vás hadi? Je to pravda nebo mýtus?
4: A skutečně hadi mohou uvolňovat plyn přes kloaku. U některých druhů, třeba u křestýšů, jde o čistě obranný mechanismus. Vypouští třeba zapáchající plyn podobně jako fretky, takže ano, mohou.
3: Říká Iveta Gronská. Se Zoo Olomouc jsme si potvrdili, že hadi prdí. Vzpomeňte si na to, až příště v televizi uvidíte S tebou mě baví svět.
2: Hadi, a prdí taky hadi.
0: Nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
5: Na Moravskotřebovsku na 88,7 FM.

0: iRock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Začínají zprávy. Bezhotovostní platba jízdného v olomouckých tramvajích a autobusech už plně funguje. Dopravní podnik města Olomouce možnost spustil naplno se začátkem školního roku. Nyní již ve vozech městské hromadné dopravy stačí přijít s platební kartou k validátoru a...
2: Stačí zrušit spořič a posléze přiložit platební kartu. V tuto chvíli je jízdenka zaplacená a je přiřazená k dané kartě. Pokud vás nyní zajímá, jak dlouho ještě bude platit nebo přijde revizor, stačí kliknout na informaci o kartě a znovu přiložit.
1: Říká za dopravní podnik města Olomouce mluvčí Anna Sýkorová.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Hranická charita se stěhuje do nového. Po letech fungování v několika pronajatých prostorách bude nyní v Komenského ulici v opravené budově bývalé mateřinky. Veřejnost bude moci nahlédnout do nového sídla hranické charity 23. září. Na den otevřených dveří píše o tom deník. Cestování autobusem v Olomouckém kraji čekají od roku 2028 velké změny. Na linky totiž vyrazí úplně noví dopravci. Krajští radní už vybrali vítězné firmy pro 7 různých oblastí, a to rovnou na dalších 10 let. Hodnota této obří zakázky činí 8 miliard 732 tisíc korun bez daně z přidané hodnoty.
0: Sport.
1: České basketbalistky bohužel nevstoupily do mistrovství světa v Berlíně vítězně, když v úvodním zápase podlehly Itálii poměrem 54-63. Ani parádních 21 bodů nejlepší střelkyně zápasu Julie Pospíšilové na výhru nakonec nestačilo. Sama hráčka ale po prohře s čistým svědomím dodala, že celý tým dal do utkání naprosto všechno.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
3: Počasí je teď v září jako na houpačce, v pátek bylo skoro 30 a na Moravě můžou být tyhle tropické teploty i příští týden, a to konkrétně v úterý. Taky víme, jak bude o tomto víkendu. Na Moravě dál počítáme s proměnlivou oblačností a s teplotami nejčastěji kolem 22 stupňů.
0: Doprava.
4: Taky v sobotu víme, jak se jezdí tady. V Olomouci na Šlechtitelů počítejte se zdržením kvůli opravě silnice. Na Divišově projedete po tramvajovém pásu, i když obousměrný provoz je zachován. Zpomalit na 30 musíme v Zábřehu v Lesnické ulici. V okolí silnice probíhají mezinárodní závody koní. Jezděte opatrně.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude tu i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu.
1: Skyrock. Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Začínají zprávy. Bezhotovostní platba jízdného v olomouckých tramvajích a autobusech už plně funguje. Dopravní podnik města Olomouce možnost spustil naplno se začátkem školního roku. Nyní již ve vozech městské hromadné dopravy stačí přijít s platební kartou k validátoru a...
3: Stačí zrušit spořič a posléze přiložit platební kartu. V tuto chvíli je jízdenka zaplacená a je přiřazená k dané kartě. Pokud vás nyní zajímá, jak dlouho ještě bude platit nebo přijde revizor, stačí kliknout na informaci o kartě a znovu přiložit.
2: Říká za dopravní podnik města Olomouce mluvčí Anna Sýkorová.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Hranická charita se stěhuje do nového. Po letech fungování v několika pronajatých prostorách bude nyní v Komenského ulici v opravené budově bývalé mateřinky. Veřejnost bude moci nahlédnout do nového sídla hranické charity 23. září. Na den otevřených dveří píše o tom deník. Cestování autobusem v Olomouckém kraji čekají od roku 2028 velké změny. Na linky totiž vyrazí úplně noví dopravci. Krajští radní už vybrali vítězné firmy pro 7 různých oblastí a to rovnou na dalších 10 let. Hodnota této obří zakázky činí 8 miliard 732 tisíc korun bez daně z přidané hodnoty.
0: Sport.
2: České basketbalistky bohužel nevstoupily do mistrovství světa v Berlíně vítězně, když v úvodním zápase podlehly Itálii poměrem 54-63. Ani parádních 21 bodů nejlepší střelkyně zápasu Julie Pospíšilové na výhru nakonec nestačilo. Sama hráčka ale po prohře s čistým svědomím dodala, že celý tým dal do utkání naprosto všechno.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Posloucháte zprávy? Vytíženou ulici v Uničově pohlídá automatický pokutující radar. Je jasnou zprávou řidičům, kteří nedodržují povolenou rychlost, aby své chování změnili. Zařízení nově hlídá v Uničově rychlost v Mohelnické ulici, píše o tom deník.
1: Prostějov aktuálně.
2: Historie železnice v praxi. V Prostějově vzniká unikátní digitální archiv České železnice. Místní výhybkárna ve spolupráci se studenty středních a vysokých škol digitalizuje celých 70 let své historie. Chtějí zachovat významné technické dědictví.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Náročnější to bude za volantem na Blanensku v okolí Černé hory. V půlce září tu začne dlouho odkládaná oprava silnice 43. Práce v úseku od Šebrova po Ole přinesou dopravní omezení. Objížďky se ještě řeší, píše deník. Česká armáda zkouší nové maskáče. Nový maskovací vzor MAT 21 v roce 2029 nahradí dosavadní vzor 95. Nová kamufláž navazuje na současný vzor tvarem skvrn na úboru, ale má upravené barvy k nynější krajině.
0: Sport.
2: Česká tenistka Linda Nosková slaví postup do svého premiérového osmifinále na newyorském US Open. V duelu třetího kola si úspěšně poradila s Ann Liovou a vítězný zápas jí podle jejich slov lehce připomněl letošní wimbledonské finále. V neděli se Linda utká s Ukrajinkou Martou Kostěukovou. A kdo na US Open končí? Je to Karolína Muchová a Jiří Lehečka.
1: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
0: Počasí.
4: Pranostika říká, že když je teplé září, tak se dobře ovoci i vínu daří. Víme, jak bude. O tomto víkendu se denní teploty mají pohybovat nejčastěji kolem 22. K tomu na Moravě dál počítáme s proměnlivou oblačností a pršet už by nemělo. Jinak výhledově příští týden prý ještě čekáme tropické 30. Konkrétně by to mělo být v úterý.
0: Doprava.
5: Víkendové dopravní zprávy začneme v Olomouci a jsou to dobré zprávy. Skončila oprava ulice Kapitána Jaroše. Stavební ruch ale pokračuje v Litovli. Přes léto odstartovala oprava historického svatojánského mostu a stavba nového chodníku v Olomoucké ulici. Tak příjemné cestování i v sobotu.
0: Posloucháte Skyrock.
1: Skyrock.

0: přejeme pohodový víkend a díky moc za vaši přízeň. Zajímá vás, co se právě teď děje v našem kraji? Do 20 minut projdeme naše regionální weby a vytáhneme pro vás ty nejzajímavější témata a zprávy, které by vám neměly utéct. Zůstaňte s námi na té správné vlně.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Také letos se koná Noc vědců, ovšem pod novým upraveným názvem. Bude to Noc vědy. Hlavním tématem je letos komunikace, ať už je to tajná řeč rostlin, anebo umělá inteligence. Do kterých měst Noc vědy zavítá, tak o tom informuje web olomouc.cz. Všem řidičům připomínáme práce na dálnici D46. Jak píše Report.cz, v úseku z Prostějova do Olomouce proběhnou plánované opravy mostní římsy. Všechno by mělo začít už v pondělí. A ještě zdravíme Prostějov. Tady se teď v září chystáme na hanácké slavnosti a taky na speciální akci Prostě piknik. Vše podstatné zjistíme na městském webu Prostějov.eu. Tak se mrkněte a dál se skvěle bavte.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock.
0: Víkend na Skyrocku.

0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Skyrock.

0: Máme pro vás všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
0: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a radio.

0: hodně současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
2: To je Radio Haná, Skyrock a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.
3: Melodický rok, to je Skyrock.
4: Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 29. srpen na Skyroku. Na úvod vzpomínka na válečnou událost v roce 1944 u sousedů na Slovensku, díky které se i Slovensko nakonec zařadilo mezi členy vítězné koalice.
2: Z vysílače v Banské Bystrici zazněla výzva, která stála na začátku slovenského národního povstání. Rozsáhlá vzpoura proti nacistům nakonec nebyla úspěšná. Mluví se o ní jako o dobře vymyšlené, ale špatně načasované. Nacisti pak v odvetě vypálili desítky vesnic.
1: Rokově a protiválečně brouzdáme na britské ostrovy za status quo. V roce 1986 vychází jejich deska In the Army Now. Eponymní hit z desky s antivojenskou tématikou boduje napříč celou Evropou. Z dalších skvělých songů si připomeneme Rolling Home, Red Sky a Dreamin'. V Británii pokračujeme k legendám Rolling Stones. Ti v roce 1989 vydávají jedno ze svých nejpopulárnějších alb Steel Wheels, následované největším turné kapely v jejich existenci. Během něj se mimo jiné zastavují i v Praze. Stínem zůstává, že jde o poslední s dlouholetým basistou Billem Wymanem. Na závěr přání klávesistovi a kytaristovi Tonymu McAlpinovi je ročník 19.

nové muzice. Posloucháte Rádio Haná Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další zajímavý reklamní rozhovor. A tentokrát pozvánka na akci, kde se bude běhat pro dobrou věc. Jmenuje se Dobroběh. Doslova proběhne teď v neděli odpoledne v Olomouci. Co přesně si pod tím můžeme představit, kudy povede trasa a komu všemu svou účastí pomůžeme, o tom za organizátory mluví v našem vysílání Radek Tománek. Radku, zdravíme vás.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Co si máme představit pod názvem Dobroběh, pro koho je určený?
2: Dobroběh je standardní jednou z projektů vlastně charitativních organizace Dobrého místa pro život. Celý ten výtěžek tohoto dobroběhu je poukázán dětem z rehabilitačního centra Jitrocel. Takové pohodové rodinné odpoledne spojené s pohybovou aktivitou. Nejhezčí věci na celém dobroběhu je, že děti podpořené tímto projektem se přímo účastní toho celého běhu a přál bych vám všem, abyste viděli jejich radost v očích, když probíhají cíle.
1: Jak dlouhá je trasa?
2: 5 kilometrů, běží se 2x2,5 kilometrový okruh a start je na atletickém stadionu, to je Lokomotiva Olomouc. A poběží se bezručovými sady a zpátky. Pokud by náhodou se někdo necítil na 5 kilometrů běhu, vždy každým rokem, protože se jedná už o 7. ročník tohoto dobroběhu, končíme společným během pro dobrou věc a to je jenom 400 metrový okruh na atletickém stadionu.
1: Kde a taky dokdy se můžeme registrovat?
2: Na webových stránkách Dobrého místa pro život. Můžete nás samozřejmě sledovat i na sociálních sítích.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Posloucháte zprávy? Vytíženou ulici v Uničově pohlídá automatický pokutující radar. Je jasnou zprávou řidičům, kteří nedodržují povolenou rychlost, aby své chování změnili. Zařízení nově hlídá v Uničově rychlost v Mohelnické ulici, píše o tom deník.
2: Prostějov aktuálně.
1: Historie železnice v praxi. V Prostějově vzniká unikátní digitální archiv České železnice. Místní výhybkárna ve spolupráci se studenty středních a vysokých škol digitalizuje celých 70 let své historie. Chtějí zachovat významné technické dědictví.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Náročnější to bude za volantem na Blanensku v okolí Černé hory. V půlce září tu začne dlouho odkládaná oprava silnice 43. Práce v úseku od Šebrova po Olešnici přinesou dopravní omezení. Objížďky se ještě řeší, píše deník. Česká armáda zkouší nové maskáče. Nový maskovací vzor MAT-21 v roce 2029 nahradí dosavadní vzor 95. Nová kamufláž navazuje na současný vzor tvarem skvrn na úboru, ale má upravené barvy k nynější krajině.
0: Sport.
1: Česká tenistka Linda Nosková slaví postup do svého premiérového osmifinále na newyorském US Open. V duelu třetího kola si úspěšně poradila s Ann Liovou a vítězný zápas jí podle jejich slov lehce připomněl letošní wimbledonské finále. V neděli se Linda utká s Ukrajinkou Martou Kostěukovou. A kdo na US Open končí? Je to Karolína Muchová a Jiří Lehečka.
0: Počasí.
3: Pranostika říká, že když je teplé září, tak se dobře ovoci i vínu daří. Víme, jak bude. O tomto víkendu se denní teploty mají pohybovat nejčastěji kolem 22. K tomu na Moravě dál počítáme s proměnlivou oblačností. A pršet už by nemělo. Jinak výhledově příští týden prý ještě čekáme tropické 30. Konkrétně by to mělo být v úterý.
0: Rádio Hana.
2: Okruh.
0: Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 30. srpen na Skyroku.
2: Na dnešek připadá v Česku téměř neznámá připomínka. Mezinárodní den věnovaný lidem, kteří beze stopy zmizeli v důsledku praktik autoritářských režimů.
3: Impuls věnovat jeden den v roce vzpomínce na nezvěstné vyšel z Jižní Ameriky, která má za sebou pohnutou historii totalit. Například v Argentině se počet mrtvých a nezvěstných během vlády vojenské chunty v letech 1976 až 83 odhaduje na 30 tisíc.
1: Filmovým ochráncem nevinných byl legendární Charles Bronson. Milovníci klasických kovbojek ho pamatují z filmů Sedm statečných nebo Tenkrát na západě. Tento nezapomenutelný herec nás opouští 30. srpna 2003. Naopak narozeniny slaví blonďatá šťabajzna Hollywoodu Cameron Diaz. Je mezi námi od roku 1972. Z jejich filmů si připomeneme Něco na témer je, Svatba mého nejlepšího přítele nebo Charlieho andílci. Poslední poprokovou zastávkou jsou britští Oasis. Ti v roce 1994 vydávají své první album Definitely Maybe, které odstartovalo jejich hvězdnou kariéru. V Británii se tehdy stává nejrychleji prodávaným debutem. Zítra přinášíme další výběr z dějin. Laďte Skyrock.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.